Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

0: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50. Lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
1: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
2: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na dek.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Hustý.
10: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
11: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
3: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťovací.

0: Projekt podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
5: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Dance Radio.

Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

0: me.
1: I want you tonight.
0: Caress me.

0: Dance Radio.
1: Feels like I'm waiting.

Krásné ráno, dáváte si Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM. Lepší ten start ani nemohl být. Rufus du Sol, pecka Inner Bloom, právě teďkon v našem éteru. A já už vás zdravím, dámy a pánové, máme tady středeční ranní fresh, máme prostředek pracovního týdne, tak já věřím tomu, že ode dneška nám už to k tomu nadcházejícímu víkendu bude utíkat o poznání rychleji. Mezi 7 a 8 nabídneme třeba Loot Luxury, Brando a pecka Body. A těšit se můžete taky na novinku v našem éteru Frankie Bach, Tripolism a pecka, která se jmenuje Tripovach.

Krásné ráno vám všem, 2 hodiny toho nejlepšího staneční muziky nám právě teď startují. Já přeju všem krásné ráno, 7 hodin 2 minuty, k tomu my jdeme na aktuální zprávy, na počasí a pak už zpátky na muziku. Čeká nás Vajstone, Enotro 54 Ultra, bude taky Subfocus a spousta dalšího. Závěr září přinese typické počasí babího léta. Bude slunečno, teplo a sucho a výhledy naznačují, že podobný ráz počasí může pokračovat i na začátku října. Pokud letošní epizoda vydrží déle do října, může se zařadit mezi nejdelší od roku 1961. Nejméně 11 studentů bylo zraněno při úterní střelbě před střední školou v turecké provincii Manisa. 2 z obětí jsou v kritickém stavu. Střelec z místa činu utekl, ale posléze byl dopaden. Zadržení byli i jeho rodiče a dědeček. Ministerstvo dopravy navrhuje prodloužit platnost řidičských průkazů z 10 na 15 let. U těžších obytných aut chce zvýšit povolenou rychlost na dálnicích. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 18 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Taneční muzika. Dance Radio.

0: 7:16 k tomu, krásné dobré středeční ráno, tady je Dance Radio 89 a 102,9 FM, Lutaxry, Brando a Pecka Bády, to je jedna z těch věcí, která nám také otevírala ten středeční a ranní fresh. No a před námi hodina tři čtvrtě toho nejlepšího minimálně staneční muziky. Dneska teda středa 23. září a začíná nám podzim a svátek má dneska Berta, takže přejeme rozhodně všechno nejlepší a doufám, že budete mít krásný den. Z muziky nabídneme za chviličku už třeba novinku v našem éteru Frankie Vach, Tripolis a Pecka Tripovach, bude taky Klaus Rosen, Fischer, jeho úžasný déšť neboli rain a bude taky Sun Holo a Bring Back the Color. Tak krásné ráno s Dance Radiem.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland. Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na Dek.cz.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Dance Radio. Novinka.

jedna z těch pohodovějších věcí, která nám právě teď dohrává v éteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Tohle je San Holo Aurora, Bring Back the Cloud, právě teď v éteru na 89 a 102,9 FM. Máme tady středeční ráno, krátce po půl osmi, jak se pojďme podívat na to, jak to bude dneska vypadat s počasím. Počasí. Ve středu očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima pouze 18 stupňů a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Nenechte se zmást pro ty, co třeba teď vykoukli z okna a vidí na obloze azurové počasí. Ono se to v průběhu dne bohužel změní, ale třeba taky ne. Nechme se překvapit, nicméně pojďme dál na muziku. Matoma, Daft Punk, Chocolate Puma, Alesa nebo taky Wilkinson. Dance Radio. Dance Radio.

0: Wilkinson, Kati Alex, pecka Ultraviolet. Naprosto fantastická věc, 9 minut před 8 hodinou raní na Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Přátelé, našel jsem článek, že ikona taneční a trancové hudby dělá opravdu obrovskou a velkou změnu na jednom ze svých labelů. Jedná se o DJ Tiesta. O co konkrétně jde a jaký to bude mít následky, případně jaký novinky se chystají, tak to určitě si řekneme už po 8 tady na Dance Radio, tak rozhodně držte vlnu. Do 8 si dáme Watermat a nebo taky Sunfelt.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na Portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Je! Schořela mi kulma.
6: To vyřeším, mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím, na čerpacích stanicích Shell. S Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.

Samfeld společně s Cheat Codes, You Don't Even Know Me, právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM. Přátelé, máme přesně na vteřinu 8 hodin ráno a já vítám všechny, kteří právě teď třeba naladili středeční ranní fresh na 89 a 102,9 FM. Krásné ráno vám všem, máme středu 23. září, oficiálně nám začíná podzim. No a my budeme i mezi 8 a 9 pokračovat s tou nejlepší taneční muzikou Mojo Lady, Hear Me Tonight. Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right as we dance by the moon. A čeká nás taky Alok, Sigala, Ellie Goulding, fantastická trojka All By Myself. Určitě tam všichni slyšíte ten sample těch depešáků. A v tomhle kabátě je to opravdu hodně povedená věc, tak si to rozhodně dejte mezi 8 a 9. Teď už 8 hodin, 1 minuta k tomu, před námi jsou zprávy, taky počasí. No a potom dáme taky muziku Fastboy, Good Luck, Chapter Verse a bude taky už slibovaný Alok se Sigalou. Dance Radio News. Nová lanovka čtvrté generace na pražský Petřín od úterý 22. září vozí cestující. Pravidelný provoz zahájila v 7 hodin ráno. První nedočkavci stáli ve frontě už zhruba půl hodinu před otevřením stanice na újezdu. Očekávané fronty u vstupu se ale ráno netvořily. Od začátku října nebude možné na území Kladna běžně odpalovat silnější pyrotechniku. Město povolí výjimku během silvestrovské noci a při několika vybraných akcích. Přísnější pravidla zavádějí také další samosprávy. V Praze se úplný zákaz rozšíří do většiny městských částí. Tramvaje v povolené rychlosti neumí na rozdíl od osobních aut zastavit po 30 metrech. V hlavním městě tak každý rok srazí desítky většinou nepozorných mladých chodců a některé z těchto nehod končí smrtí. Před fatálním nebezpečím lidi od úterý varuje na černo natřená tramvaj. Regionální organizátor pražské integrované dopravy tímto ve spolupráci s pražským dopravním podnikem spustil preventivní kampaň pro děti od 11 do 19 let nazvanou 3 sekundy, to je easy. Počasí. Ve středu očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 18 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Nizozemská ikona Tiësta vyslala do světa elektronické hudby pořádný šok. Všechno nasvědčuje tomu, že jeho legendární vydavatelství Music of Freedom, které založil už v roce 2009 a vydal na něm nespočet globálních hitů, prochází zásadním rebrandingem na nový label s názvem Prismatic Records. Značka Music of Freedom byla přes dekádu a půl domovy špičkových pro Electro House, Big Room, Bass House i festivalové hymny. No a název Prismatic, odkazující na hranou alom světla do celého barevného spektra, však naznačuje dramatický posun v hudebním směřování. Ono totiž všechno, to, co se děje kolem Tiësta, tak všechno zapadá do Tiëstova aktuálního návratu k melodičtějším kořenům, chystanému trancovému albu a nedávno oznámenému comebacku stadionového formátu Tiësto in Concert, což je za mě úplně neuvěřitelný, protože my pamětníci, by se to už tak dalo říct, co si pamatují a rok 2003 a 2004, tak úplně to vidím do dneška, když se mi dostalo do ruky DVDčko Tiësto in Concert. Bylo to úplně fascinující, když vlastně v tom roce 2003 jeden jediný člověk ovládnul obrovský stadion a vlastně všichni tam tancovali, užívali si tu hudbu. Já jsem strašně rád, že po 23 letech se vrací na ten koncept zpátky na světlo světa a jsem zvědavej, jak ta čtyřhodinová show, jak to proběhne, jak to Tiësto vlastně celý naplánuje. Je určitě jasný, že se tam vrátíme zpátky k tomu trendu, co ho vlastně formovalo, když vlastně utvářel ten směr té taneční hudby, ale samozřejmě potom se to i změnilo v tom světě a on se musel v postupech letech trošku přizpůsobit. A nedělal vlastně jenom trance, dělal i klubovou muziku, dělal elektro, dělal progresiv. A já si myslím, že Tiësto všechny tyhle ty jeho styly zakomponuje do čtyřhodinové show, která proběhne už příští rok. Nejblíž v České republice, myslím, že to je ve Varšavě, takže na to mrkněte určitě na internetu. Myslím si, že to bude opravdu jeden ze zážitků tanečních akcí roku 2027. Pojďme dál na muziku, za chviličku Mojo Lady, bude taky Band, Sneaky Sound System a nebo Never Be The One. Tak krásné ráno s Dance Radiem.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: S mým hlasem mi pomohla AI.
6: Miau.
5: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
7: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
8: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
10: Dance Radio.

Dáváte si středeční Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM. Never Be The One právě teďkon v našem éteru. Fantastická věc, která nás trošku teda jakoby zpomalila. Věřím tomu, že do deváté určitě ještě zrychlíme. 8 hodin a 33 minut k tomu. Pojďme se podívat rovnou na počasí. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí pouze k 18 stupňům. Bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Pokud máte stejný výhled na oblohu, jako já tady právě ze studia, tak si myslím, že kdyby to vydrželo takhle, tak by to bylo naprosto ideální. Ale uvidíme, necháme se překvapit, jestli předpovědi meteorologů se naplní a opravdu se to odpoledne zatáhne, nebo ne. Pojďme na muziku. Justice, bude taky Christoph Berdubigo, Ellie Brown, Calvin Harris, Milk Banana nebo taky Newton.

0: 8 hodin 48 minut, tohle to je středeční den z rádio, taky středeční ranní fresh na 89 a 102,9 FM. Milk Bar, Alex Zigro a Disco Night právě teďkom proletělo, prosvištělo doslova do písmene Eterem a Dance Rádia. 10 minut, nebo respektive 11 minut nás dělí od 9. hodiny, kdy po 9. už tady bude moje kolegyně Katie se svým dopoledním drivem. Odpoledne si zapomenu taky na odpolední show s Michaelem C a večer stálice našich skvělých pořadů. A co tam máme dneska? Vzhledem k tomu, že máme středu prostředek týdne, tak nás čeká třeba Nicky Romero, Oliver Heldens a nesmím zapomenout, že ve 22 hodin bude taky One Way Music podcast a kolegy DJ Subgata. A středeční večer ukončí Spectrum Radio Show s Jorisem Vornem. Já si myslím, že dneska je opravdu ten program tady na Dance Radio opravdu našlapaný, tak budeme rádi, když zůstanete na vlnách 89 a 102,9 FM. Já do 9. hodiny posílám ještě Newton a Natalie Williams a bude pecka Shining a čeká nás taky Becky Hill, Hands on Me.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůsíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 22,90 a jeho české trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 9,90 pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.

Vesela se blížíme do finále středečního ranního freše, tohle je Ale Farben Parostelar. Naprosto fantastická věc, která nám uzavírá středeční ranní fresh. Já se s vámi opravdu loučím. Mějte se krásně, užijte si prostředek pracovního týdne. Od zítřka už budeme zase blíž k nadcházejícímu víkendu, tak už se na to teď můžeme pomalu začít připravovat. Po 9. hodině mezi 9. a 12. dopolední drive skatey a já zase zítra v 7 hodin ráno. Mějte se krásně a ahoj. Závěr září přinese typické počasí babího léta. Bude slunečno, teplo a sucho a výhledy naznačují, že podobný ráz počasí může pokračovat i na začátku října. Pokud letošní epizoda vydrží déle do října, může se zařadit mezi nejdelší od roku 1961. Nejméně 11 studentů bylo zraněno při úterní střelbě před střední školou v turecké provincii Manisa. Dvě z obětí jsou v kritickém stavu. Střelec z místa činu utekl, ale posléze byl dopaden. Zadržení byli i jeho rodiče a dědeček. Ministerstvo dopravy navrhuje prodloužit platnost řidičských průkazů z 10 na 15 let. U těžších obytných aut chce zvýšit povolenou rychlost na dálnicích. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 18 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: krásný dobrý ráno za náma. Joto Voz doznívá přesně tato melodie, tenhle ten sound na frekvencích Dance Radio. No a startuje nám středeční dopolední drive. Já nevím, jak je možný, že to tak letí, jo? Je to jako neuvěřitelný. Já mám pocit, že byl víkend teďka a už je středa. 23. září 2026 dopolední drive i dneska 9 až 12, to je náš společný čas, opět s váma Katie, tak jak jste zvyklí už řadu let, od pondělí do pátku. No a i dneska vás čeká spoustu skvělý hudby. Představíme novinky, probereme technologie, nový release, nový desky, určitě se mrkneme na nadcházející koncertní sezónu, mrkneme na současný trendy, kterých je tady opravdu jako spoustu. No a samozřejmě mrkneme i třeba co novýho frčí na sockách a tak dál. Mimochodem, svátek dneska slaví Berta, takže přejeme všechno nej a já vám přeji naprosto krásný ráno. Už za chviličku R3HAP, Tiesto a nebo Culture Shock.
1: Rain Fresh, nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Hraní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trends, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
10: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

přátelé, 89 102 9 FM za náma na frekvencích Dance Rádia Alex Gaudino a Watch Out, což je velmi, velmi velká hitovka ze starších vod, která nesměla chybět a věřím, že vás rozhodně potěšila, pokud samozřejmě máte rádi teda ten žánr a tak dále. No a přátelé, my samozřejmě budeme řešit další novinky okolo hudební scény a pojďme si říct, že kde nám sezóna končí, je i třeba přenádherný prosluněný ostrov Ibiza, kde vlastně zhruba už za měsíc bude po sezóně a čeká tam řadu klubů a míst a barů závěreční mejdany, kdy se vlastně zase rozloučíme s touhletou letošní letní sezónou. No a kdo tady letos vystoupil v rámci své rezidence, byl i třeba holandský producent DJ Armin van Buuren, který připravil konkrétně ze svého působení na Ibize a ze svého hraní z rezidence v Universe Ibiza i taky mini dokument. A pokud třeba jste tam byli zrovna a Armina jste viděli, a nebo vás to zajímá třeba a chcete se nalákat na příští rok, tak samozřejmě máte příležitost se už podívat na teda sociální sítě právě Armina, protože tenhle ten mini dokumentík už v podstatě je venku, takže vy se můžete podívat, jak probíhalo State of Trance Residency v Universe Ibiza a jak to dopadlo. Jednalo se o 5hodinový hraní právě Armina a všechno je to zdokumentovaný. Takže mrkněte na YouTube, je to 10minutový film, dokument a přímo na sociálních sítích Armina a taky jeho YouTube kanál. Tak se mrkněte, bude vás to bavit.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penalti.
5: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Přátelé, na Dance Radio jsme zpátky. Doufám, že jste s náma, máte se hezky, máte krásný středeční ráno. Máme 23. září a jelikož máme sezónu před náma, co se týká klubů a halových akcí a tak dále, tak si pojďme dát takovou anketku na Facebooku Dance Radio, kde se vás ptám, na co a na jaký koncert v Česku, ale i v zahraničí se letos fakt těšíte a kam letos vyrazíte. Těším se na vaše tipy a zároveň i to, že se vzájemně tam budeme inspirovat, takže věřím, že se zapojíte.

0: Přátelé, za náma legendární kultovní prodigy, kteří už letos na podzim zamíří do Prahy, takže pokud máte lístek, tak závidím, protože to bude určitě velká jízda. Pojďme se také naladit na to, co vás čeká už za několik málo minut v Éteru Dance Rádia. Nebude chybět třeba Ferry Corsten a Fire. No a taky vás čeká Drum Sound, Bassline, Smith a Pure Fire. Už mezi 10. a 11. omrkneme další zajímavosti, mrkneme na videoset dne, omrkneme také trendy na sockách a nebo novinky okolo jednoho velmi zajímavého eventu v Berlíně. Podíváme se na to. Teď už Andy a aktuální zprávy, pojďme na ně, máme 2:50. Dance Radio
1: News. Nová lanovka čtvrté generace na pražský Petřín od úterý 22. září vozí cestující. Pravidelný provoz zahájila v 7 hodin ráno. První nedočkavci stáli ve frontě už zhruba půl hodinu před otevřením stanice na újezdu. Očekávané fronty u vstupu se ale ráno netvořily. Od začátku října nebude možné na území Kladna běžně odpalovat silnější pyrotechniku. Město povolí výjimku během silvestrovské noci a při několika vybraných akcích. Přísnější pravidla zavádějí také další samosprávy. V Praze se úplný zákaz rozšíří do většiny městských částí. Tramvaje v povolené rychlosti neumí na rozdíl od osobních aut zastavit po 30 metrech. V hlavním městě tak každý rok srazí desítky většinou nepozorných mladých chodců a některé z těchto nehod končí smrtí. Před fatálním nebezpečím lidi od úterý varuje na černo natřená tramvaj. Regionální organizátor pražské integrované dopravy tímto ve spolupráci s pražským dopravním podnikem spustil preventivní kampaň pro děti od 11 do 19 let nazvanou 3 sekundy, to je easy. Počasí. Ve středu očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 18 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 89 a 102.9 FM, přesně to jsou frekvence, na kterých naladíte i dnešní dopolední drive na Dance Rádiu. Já vám přeji krásný ráno a doufám, že jste s náma. No a přátelé, James Hype, tak to je jméno, který si myslím, že nemusíme nějak zvlášť představovat. Nejenom, že James Hype je velmi talentovaný producent a DJ, ale taky je známý svým dokonalým skills za mixem, kdy samozřejmě je to naprosto vždycky uchvatný ho sledovat. A docela si zakládá na vždycky jako top technice, vlastně top vychytávkám za mixem. A existuje i celá řada tutoriálů a videí jenom na jeho sociálních sítích, kdy si s tím mixem doslova hraje. A James Hype je tím jako vlastně asi jeden z nejznámějších. No a momentálně teda ten producent na TikToku a také na Instači naznačil novej formát a novej DJskej setup, který rozšiřuje v rámci svý hraní. A je to teda mazec, protože na těch videích tam měl hned několik gramofonů, ale zároveň taky to, že propaguje CDJ Pioneer 3000X, tak to je jasný, což teďka asi ti z vás, co nejste DJové, vám to asi nic neřekne, ale v překladu to znamená, že James Hype opravdu využívá potenciál nejnovější techniky a zároveň samozřejmě si s tím dost hraje a taky požaduje vlastně jako od té techniky opravdu jako velmi vysokou úroveň a tak dále. A o jeho skills za mixem se můžete přesvědčit třeba i tuhletu neděli, protože James Hype zavítá do Prahy. Vystoupí v Roxy opět po nějaký době a pokud ho máte rádi jeho sound, ale taky vás baví i třeba právě ty vychytávky a chtěli byste koukat třeba pod ruku, tak už tuhletu neděli v Roxy bude jedinečná příležitost, vstupenky ještě seženete, takže doporučuji. No a doporučuji sledovat i právě Jamesa Hypa na jeho sociálních sítích.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
4: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Je! Schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny.

Přátelé, za náma Dominika, Get a Let You Go a to v editu od DJ Tonky na frekvencích Dance Radio a máme 10.38, 10.39 aktuální čas. Doufám, že máte krásný středeční dopoledne a mám tady pro vás takovou zajímavou věc, kterou možná využijou lidé, kteří třeba se neradi objevují v klubech, kde je narváno a chtěli byste třeba vědět dopředu, jaká ta situace je a vlastně tak trošku vám umožní se vyhnout nějakým jako velkým frontám anebo prostě velkým údavu a tak dále. No a tady tohle, nebo k tomuhle by měla sloužit nová aplikace, která se jmenuje Zook Off, která vlastně pomocí Bluetooth identifikuje zařízení v blízkosti, který se už stáhlo do posavať teda 6 000 lidí, což není vůbec málo. No a tato bezplatná apka umožňuje uživatelům identifikovat osoby s chytrými brýlemi v okolí a to uprostřed davu a to právě i skrze obavu třeba z jejich používání, jako jsou kluby a festivaly. A je to, souvisí to vlastně s tím, že v poslední době a letech se čím dál více klubů rozhodlo zakázovat nebo používání telefonů v průběhu mejdanu, především v Berlíně, vám tam prostě normálně na řadě klubech, v řadě klubech zalepí tu čočku, ale spousta lidí je vynalézavých a začalo používat speciální brýle. Ty brýle jsou vlastně jako normálně jakoby v podstatě klasický na mejdany s tím rozdílem, že ale mohou natáčet a tak dále, což ale vlastně vůbec nepoznáte na první dobrou. No a v návaznosti na to vznikla tato apka, která to dokáže jakoby nějakým způsobem zjistit, detekovat ten typ zařízení a tak ještě dokonce odhalí zhruba vzdálenost od vás, kdy ten člověk ty brýle má. No je to hustý a je to teda mazec a já se jenom říkám, co všechno ještě jako nevznikne.

0: Přátelé, za náma Michael Finer a Mantra a to Exvlkata v Féteru Dance Rádia. Doufám, že jste s náma. Středeční dopolední drive je v plném proudu až do dnešní 12. hodiny a já mám pro vás opět tip na výborný videoset, který, nebo videosety, který vlastně jako stojí za to. A pokud máte rádi samozřejmě i jako pražskou scénu, tak rozhodně pro vás budu mít tipy na sety, který souvisí třeba i s jedním koncertem. A to konkrétně 11.11. No, a pokud máte rádi techno, melodic techno, ale třeba i temnější house a máte rádi liveka a taky třeba zrovna syntezátory a bicí, tak to už se blížíme k hudebnímu duu z Česka, kteří se jmenují Bratři. A o Bratrech, který samozřejmě hrajeme i v éteru pravidelně, se tady docela bavíváme a už 11.11. budou mít svoji akcičku, a to konkrétně v klubu Roxy. No a samozřejmě na YouTube kanálu máte i jejich různý liveka. A třeba můžete si užít liveku, který už je docela starší, z Londýna, v rámci Ridge Mix London, ale rozhodně stojí za to. Takže přátelé, pokud máte rádi live, kompletně live a taky příjemný techno, taky jako minimál, takový hloubavý melodie a krásný vizuály, tak to všechno splňují Bratři. Nezapomeňte na jejich velký koncert na podzim 11.11. No a tam se určitě potkáme všichni a pokud samozřejmě máte rádi tohleto duo, tak si můžete užít na jejich YouTube kanál anebo sociálních sítích i spoustu live vystoupení a co mě baví na klucích, že často i na svých sociálních sítích sdílí videa ze svého studia, což mě třeba přijde fascinující. Takže určitě mrkněte a určitě se dejte nějaký jejich live. Stojí to za to.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
4: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
3: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: S mým hlasem mi pomohla AI. Miau. Pejsek, kočička, ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
9: Dance Radio.

0: Přátelé, 11:02, pojďme se namákat na další muziku, která vás čeká nemene už za chvíli, třeba Disclosure a Kelis. No a nebude chybět ani Clean Bandit, I Don't Wanna Hurt You. Řítíme se do poslední hodinky v rámci dnešního dopoledního driveu, tak doufám, že si to užijeme. Teď už je připraven Mikey, teda Andy, zprávy a počasí, pojďme na to. Dance Radio News.
1: Závěr září přinese typické počasí babího léta. Bude slunečno, teplo a sucho a výhledy naznačují, že podobný ráz počasí může pokračovat i na začátku října. Pokud letošní epizoda vydrží déle do října, může se zařadit mezi nejdelší od roku 1961. Nejméně 11 studentů bylo zraněno při úterní střelbě před střední školou v turecké provincii Manisa. Dvě z obětí jsou v kritickém stavu. Střelec z místa činu utekl, ale posléze byl dopaden. Zadržení byli i jeho rodiče a dědeček. Ministerstvo dopravy navrhuje prodloužit platnost řidičských průkazů z 10 na 15 let. U těžších obytných aut chce zvýšit povolenou rychlost na dálnicích. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 18 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Přátelé, za náma Aldo Vanucci a taky Mila Foss a Impossible na frekvencích Dance Radio, a tak to je další sound, který nesměl chybět. Velmi zajímavá kombinace právě tohohle legendárního, řekla bych už legendárního, legendární skladby s americký, myslím si, že pop idol. No a také kombinace drum and bassu, za mě vlastně proč ne, a myslím si, že by, jo, že je to vlastně jako docela hezký. No a pojďme se podívat taky na velmi zajímavé téma okolo hudebních konferencí. My tady v Praze máme před náma konference Reconnect a nebo zároveň Prague Music Week. V zahraničí to bude třeba ADE, Amsterdam Dance Event, který momentálně už se chystá v druhý půlce října, a to konkrétně tady v Amsterdamu. Co ještě taky zajímavý, že se něco hodně undergroundového chystá v Berlíně, což třeba pro mě osobně mi přijde hrozně fajn, a chystá se velmi zajímavá akce Tag the Club Culture, což je vlastně jako taková, mělo by to proběhnout asi v říjnu nebo v listu, ne, v říjnu, přesně tak, od 3. do 11. října. A vlastně tato akce proběhne, nebo takový každoroční festival v Berlíně, kdy se do něj zapojí více než 32 klubů, rádiových stanic a kolektivů v Berlíně, kteří v rámci Club Commission tedy rozvíjí tuto hudební kulturu a komunitu, a vlastně bude tady probíhat spoustu mejdanů, opravdu na spoustě míst, ale budou různý i pop-upy, ožijou kluby přes den, v noci a tak dále. Chystají se speciální panelové diskuze, workshopy, výstavy, denní klubové akce, online sessions a tak dále. No a co je zajímavé, že město to taky zadotovalo a dalo na to grant, aby podpořil klubovou scénu, která samozřejmě trošku zažívá velmi náročný období, a myslím si, že to je fajn. Takže pokud byste třeba nechtěli na ADE, který je, už bych řekla, víc mainstreamovější, tak můžete vyrazit na Club Commission do Berlína, kde se možná potkáme, protože mě tohle to jako velmi nadchlo, a řekla bych, že je to malinko víc undergroundovější než právě ADE.
1: Dance Radio. House, trance, techno, drum and bass, tech house. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio.

0: Světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram dva druhy za 279,90 a jablko Gala Česká farma 1 kilogram za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.

Přesně tak, kulturní a party servis je připravený, máme dneska středu. Středa vždycky za mě znamenou, že se vždycky někam vyráželo. A to je samozřejmě možnost i teď, protože i dnes se toho děje poměrně hodně. Pojďme se podívat, kam dnes vyrazit a co vás čeká. Strahov Open Air, tak to je multižánrový hudební festival, který dnes startuje od 14:30 už, kterou pořádá fakulta a fakulty v rámci ČVUT, takže dneska spoustu kapel, takže můžete vyrazit. No a to není všechno, je toho poměrně hodně. Dneska můžete vyrazit i třeba na 63. mezinárodní televizní festival Zlatá Praha, a to v rámci České televize, který ještě potrvá další dny. No a těšit se můžete třeba na další akce, třeba i na koncerty. Rock Café dnes nabídne Facing Violence a taky doplní DJs Ferinaf a JV, start 19. hodina v Rock Café. Těšit se můžete ale třeba i na další koncerty. Malostranská beseda nabídne Jan Hrubý a Přátelé od 20. hodiny večerní. Těšit se můžete i v Jazz Doku na John Coltrane, Marcel Bárta, Vojtěch Procházka, František Kopp, Kvartet a další muzikanti budou hrát v rámci stoletého výročí Johna jeho písně v Jazz Doku od 20 hodin. No a to není všechno. Těšit se můžete ještě i na třeba v Outučku na Pussycat Dolls, který ohlásili loni velký návrat a mají tour momentálně po celém světě a už dneska v Outu aréně od 17 hodin. Čítárna Unijazz nabídne Sisa neboli Bona Space Holding od 20 hodin. No a těšit se můžete třeba dneska do Roxy na Circus Brothers Show, která startuje od 19 hodin a poslední tip poputuje na křižovatku Rap a DMV dnes, a to konkrétně v Krosu od 20. večerní. Tolik tipy, kde se co děje, bude toho poměrně hodně, tak vyražte.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

frekvencích Dance Rádia 11.53, aktuální čas. Doufám, že jste s náma a máte se hezky a že s náma budete i nadále. Za chviličku Lucky Luke a taky Baker Matt, pak už zprávy a počasí v celou s Andym. Dneska odpoledne se můžete těšit na Mikeyho a jeho odpolední show mezi 14. a 18. hodinou. No a co vás čeká a nemene dneska v podvečer a večer ve středu, tak to jsou naše pravidelné pořady. Pokud máte rádi Nickyho Romera nebo Olivera Haldense nebo Subgata a jeho One Way Music Show a nebo Jorise Vorna, tak všichni tihle čtyři se na vás těší právě na frekvencích a vlnách Dance Radio, takže se to můžete užít. Je to takový multižánr pro všechny milovníky houseu, progresivu, techna a tak dál, tak se dnes večer přijdete na svý. Tak se to moc užijte, mějte úspěšný den a společně se zase uslyšíme zítra mezi 9. a 12. Dance Radio.

Nová lanovka čtvrté generace na Pražský Petřín od úterý 22. září vozí cestující. Pravidelný provoz zahájila v 7 hodin ráno. První nedočkavci stáli ve frontě už zhruba půl hodinu před otevřením stanice na újezdu. Očekávané fronty u vstupu se ale ráno netvořily. Od začátku října nebude možné na území Kladna běžně odpalovat silnější pyrotechniku. Město povolí výjimku během silvestrovské noci a při několika vybraných akcích. Přísnější pravidla zavádějí také další samosprávy. V Praze se úplný zákaz rozšíří do většiny městských částí. Tramvaje v povolené rychlosti neumí na rozdíl od osobních aut zastavit po 30 metrech. V hlavním městě tak každý rok srazí desítky většinou nepozorných mladých chodců a některé z těchto nehod končí smrtí. Před fatálním nebezpečím lidi od úterý varuje na černo natřená tramvaj. Regionální organizátor Pražské integrované dopravy tímto ve spolupráci s pražským dopravním podnikem spustil preventivní kampaň pro děti od 11 do 19 let nazvanou 3 sekundy, to je easy. Počasí. Ve středu očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 18 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn. Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
7: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Dance Radio.

0: prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Panoramatická střecha. Prožívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
7: Dance Radio.

Závěr září přinese typické počasí babího léta. Bude slunečno, teplo a sucho a výhledy naznačují, že podobný ráz počasí může pokračovat i na začátku října. Pokud letošní epizoda vydrží déle do října, může se zařadit mezi nejdelší od roku 1961. Nejméně 11 studentů bylo zraněno při úterní střelbě před střední školou v turecké provincii Manisa. Dvě z obětí jsou v kritickém stavu. Střelec z místa činu utekl, ale posléze byl dopaden. Zadržení byly i jeho rodiče a dědeček. Ministerstvo dopravy navrhuje prodloužit platnost řidičských průkazů z 10 na 15 let. U těžších obytných aut chce zvýšit povolenou rychlost na dálnicích. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 18 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Je! Schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datar, opravdový elektrospecialista.
0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Dance Radio.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio News. Nová lanovka čtvrté generace na pražský Petřín od úterý 22. září vozí cestující. Pravidelný provoz zahájila v 7 hodin ráno. První nedočkavci stáli ve frontě už zhruba půl hodinu před otevřením stanice na újezdu. Očekávané fronty u vstupu se ale ráno netvořily. Od začátku října nebude možné na území Kladna běžně odpalovat silnější pyrotechniku. Město povolí výjimku během silvestrovské noci a při několika vybraných akcích. Přísnější pravidla zavádějí také další samosprávy. V Praze se úplný zákaz rozšíří do většiny městských částí. Tramvaje v povolené rychlosti neumí na rozdíl od osobních aut zastavit po 30 metrech. V hlavním městě tak každý rok srazí desítky většinou nepozorných mladých chodců a některé z těchto nehod končí smrtí. Před fatálním nebezpečím lidi od úterý varuje na černo natřená tramvaj. Regionální organizátor pražské integrované dopravy tímto ve spolupráci s pražským dopravním podnikem spustil preventivní kampaň pro děti od 11 do 19 let nazvanou 3 sekundy, to je easy. Počasí. Ve středu očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 18 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio. This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Nicky Romero. Odrzlej modílek s obrovskou zásobou muziky, kterou budeš chtít poslouchat pořád dokola. Nicky Romero a jeho show Protokol. Každou středu večer exkluzivně na Dance Radio.
1: Hi, I'm Nicky Romero. You can listen to my show Protokol on Dance Radio.
0: Dance Radio. Nicky Romero. Holandská superstar a to nejzásadnější z elektro a Big Room House taneční scény. Ve středu v 8 večer.
2: Nejlepší taneční muzika za náma, taky před náma, já vám přeju úžasný odpoledne, ber tam všechno nejlepší k svátku, je to váš den, tak si to pojďme užít ideálně. S naším playlistem na Dance Radio pro vás bude připravena nejlepší taneční muzika až do 18. v mojí společnosti a potom si dáte večerní program, přesně jak jste zvyklí, každý den, co konkrétně vás čeká dnes, to se taktéž dozvíte v následujících minutách. Podíváme se i do hitparády Dance Radio Chart, protože do 15. máte poslední šanci ovlivnit zítřejší kola a poslat vaše taneční oblíbence co nejvíc v pořadí. Teď už Alan Walker, Filip Zelinka, Maupí a nebo novinka od Sonnyho Foderis Becky Hill, Say Something.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Dance Radio.

Sonny Fodera a taky Becky Hill, Say Something, my jsme Dance Radio, nejlepší taneční muzika pro vás a vy si můžete vybírat v hitparádě Dance Radio Chart, vaše oblíbence, a to vždy do středy do 15 hodin, tedy za celou půl hoďku končí hlasování do zítřejšího kola na našem webu, takže rozhodně do toho vybírat můžete třeba z třech novinek. Těmi byli minulý týden Martin Garrix a kapela U2, Beck Raiders a taktéž Oliver Heldens a Kreider. Nastupních vítězů byl Cedric Gervais na trojce, pan Olda z novinky na druhý místo a Jimmy Jones doskákal na první pozici. Uvidíme, kdo vyhraje zítra, a to po 18. Teď vám pošlu Mobiho, Tiesta, Rudimental nebo Hugela.

0: Expressa. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

0: Stonovi, tak je nějak superstar, nejlepší taneční muzika pokračuje, my jsme Dance Radio. Máme 15 hodin a 2 minuty, to značí, že vás čekají další zprávy a kolega Andy Road. O start v další hoďce se postarají Jungle, The Wave, VTSS a Boys Noise, Crivella, který čeká opravdu velký návrat, tak si to dejte na Dance Radio.
1: News. Závěr září přinese typické počasí babího léta. Bude slunečno, teplo a sucho a výhledy naznačují, že podobný ráz počasí může pokračovat i na začátku října. Pokud letošní epizoda vydrží déle do října, může se zařadit mezi nejdelší od roku 1961. Nejméně 11 studentů bylo zraněno při úterní střelbě před střední školou v turecké provincii Manisa. Dvě z obětí jsou v kritickém stavu. Střelec z místa činu utekl, ale posléze byl dopaden. Zadržení byli i jeho rodiče a dědeček. Ministerstvo dopravy navrhuje prodloužit platnost řidičských průkazů z 10 na 15 let. U těžších obytných aut chce zvýšit povolenou rychlost na dálnicích. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 18 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: tohoto je tuzemský Dominik Geringer 24 Hour Day, výborná to záležitost, rozhodně doporučuji Dominika sledovat třeba na sociálních sítích, ať vám nic neunikne, velký to talent z Brna. My se ale podíváme na večerní program, který jsme si pro vás nachystali dnes od 18 hodin, čekejte třeba Enhanced Sessions, dále vidím v playlistu Nickyho Romera jeho Protocol Radio Show, Olivera Heldonce, DJ Subgata, který opět připravil další díl Varmy Music podcastu, no a vše zakončuje Joris Ward na to od 23. až do půlnoci. Teď už mám od Orhan, Sigit Caracas, Mueva, dáme si Midnight Generation, mojí oblíbenou novinku Almost My Own, nebudu chvět Faithless, I Want More a taky KTB s Jacksem Jonesem, Last Day of Summer. Dneska máme první podzimní den, takže je to docela stylový, jsme Dance Radio, super poslech.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo pomalých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
5: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
6: Hustý.
7: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
10: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Muzika.

0: KTB, Jack Jones, Last Day of Summer, jsme Dance Radio a pořád hrajeme nejlepší playlist. Za chvilku Glitch Mob, The Moment, dáme si Kevina Harrisa s Kasabian, Release the Pressure, Gorillaz nebo High Contrast. Vás čeká taktéž s hitovkou God Only Knows. Pokud nevíte, co vám servírujeme, všechno naleznete na danceradio.cz nebo ve stejnojmenné aplikaci. Tu stahujte pro iOS nebo Android ve všech storech. Těšíme se na vás i online. Tady je Dance Radio. Skvělý odpolko.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: High Contrast, Got On With No Smith Spedance Radio, pořád hrajeme nejlepší taneční servis. Pokud máte rádi právě drum and bass, rozhodně doporučuji každý pondělí Rave On Air mezi 18. a 20. tady u nás na Dance Radio. Starší díly pohledáte třeba na Instači, kde náš tým naleznete jako Rave On Air na konci potržítko. A velmi brzy tam už bude i pondělní speciální vydání, tak si to dejte. Teď už DKO ze Slovenska, Lenty a Jan, Junior, J.K. Mary, Lens nebo Alcazar.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Dance Radio.

Nová lanovka čtvrté generace na pražský Petřín od úterý 22. září vozí cestující. Pravidelný provoz zahájila v 7 hodin ráno. První nedočkavci stáli ve frontě už zhruba půl hodinu před otevřením stanice na újezdu. Očekávané fronty u vstupu se ale ráno netvořily. Od začátku října nebude možné na území Kladna běžně odpalovat silnější pyrotechniku. Město povolí výjimku během silvestrovské noci a při několika vybraných akcích. Přísnější pravidla zavádějí také další samosprávy. V Praze se úplný zákaz rozšíří do většiny městských částí. Tramvaje v povolené rychlosti neumí na rozdíl od osobních aut zastavit po 30 metrech. V hlavním městě tak každý rok srazí desítky většinou nepozorných mladých chodců a některé z těchto nehod končí smrtí. Před fatálním nebezpečím lidi od úterý varuje na černo natřená tramvaj. Regionální organizátor pražské integrované dopravy tímto ve spolupráci s pražským dopravním podnikem spustil preventivní kampaň pro děti od 11 do 19 let nazvanou 3 sekundy, to je easy. Počasí. Ve středu očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 18 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá, se mu chýbá

0: máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland kartu extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
3: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
4: Hustý.
5: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete 2 palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro 2 palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
8: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
9: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
10: Tady je Dance Radio a pokračuje nejlepší taneční servis, přesně jak jste zvyklí, playlist na webu nebo v aplikaci Dance Radio.cz. Za chvíli Swedish House Mafia a Likely, Happiness is so sad, poslední single těchto třech velkých tanečních men. Dáme si Stereo MC z novinku od Armina van Burena a Saši Everlasting a podobnou už Madonna I Feel So Free a remix od Peggy Goo. Super poslech.
11: Michael C. na Dance Radio. Dance Radio.
12: Oh, it all started like this.

Don't Blink Vibration, výborný to Tech House, my jsme Dance Radio, pořád hrajeme. Skvělý playlist. Přímo do vašich uší. Zítra vás samozřejmě čeká další kolo hit parády Dance Radio Chart, o tom už jsme dnes mluvili a já jsem opravdu zvědavý, kdo tento týden vyhraje. Od 18 hodin od zítřejšího dne potom hlasujte do dalšího kola. Jdeme zpátky k další skvělý taneční muzice, možná poznám.

0: Wilkinson, taky mu leta Eternity, tady je Dance Radio. Než to budou další zprávy s kolegou Andym, tak si pustíme ještě tři skvělý pecky, pojďme se na ně podívat, je potřeba je trochu představit. Dáme si třeba The Magician a Years and Years, velkou to spolupráci Sunlight. Pošlu vám i Annette Fappe, to je tuzemská, velmi talentovaná zpěvačka, umělkyně, hudebnice a její Wherever I Go. A dáme si projekt Immersed a jejich The Last Time. Já doufám, že si vyberete, před náma poslední společná 60-minutovka dnešního odpoledne, no a potom samozřejmě večerní program na Dance Radio.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance.

Závěr září přinese typické počasí babího léta. Bude slunečno, teplo a sucho a výhledy naznačují, že podobný ráz počasí může pokračovat i na začátku října. Pokud letošní epizoda vydrží déle do října, může se zařadit mezi nejdelší od roku 1961. Nejméně 11 studentů bylo zraněno při úterní střelbě před střední školou v turecké provincii Manisa. Dvě z obětí jsou v kritickém stavu. Střelec z místa činu utekl, ale posléze byl dopaden. Zadržení byli i jeho rodiče a dědeček. Ministerstvo dopravy navrhuje prodloužit platnost řidičských průkazů z 10 na 15 let. U těžších obytných aut chce zvýšit povolenou rychlost na dálnicích. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně polojasnou až oblačnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 18 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Čas Alex Mills Chemistry. Už tuhletu neděli vás čeká další vydání Club Mixu s Milanem Kroužilem, samozřejmě na Dance Radio od 18 hodin. A opět Milan přivítá ve studiu přímo tady u nás dva hosty. Tentokrát tomu budou sličná Natálie Sixtová a taky DJ Jay, který bude hrát z vinilu. Tedy je opravdu na co se těšit. Neděle bude výživná. Club Mix startuje jako vždy v 18 hodin, poslední den v týdnu. Marshmallow Inji, Frankie Wacha, Jamiroquai, další muzika z Dance Radia.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penalti.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 22,90 a jeho české trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 9,90 pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Dance Radio.

Carly Fisher, jeho Rain, my jsme Dance Radio. Teď se ale podíváme na velký oznámení, protože britský drum and bassový duo Jason Status určitě znáte, není potřeba dál rozevídat. Vyráží na evropský turné Generic Everything, no a to se bude hlavně konat kvůli nadcházejícímu novému albu, který vychází 9. října. No a Praha nebude na trase tour chybět. Pražský koncert ve sportovní hale Fortuna se bude jaksi konat 19. února příštího roku a 18. února všechno startuje v Polsku. Pokud byste chtěli vyrazit, to rozhodně doporučujeme co nejdřív zakoupit stupenky. Ale mě Julia, Klingant nebo taky Kreider na Dance Radio.

0: Dnešní poslední věc ode mě a Avicii je Sebastian Drums, My Feelings For You a remix od Marka Knighta. Mějte se úžasně, dejte si skvělý program dnes, třeba Enhanced Sessions, Nicky Romero, Oliver Heldens, Subgate nebo Joris Warn. Zítra se na vás bude těšit místo mě Milan Kroužil, ráno samozřejmě Andy v ranním freshi a my se uslyšíme v pátek. Teď za chvilku ještě Melonada, Kate Smurf, Viktor Telagio, Example nebo Alesso s Pendulum. Užijte skvělej, opravdu je krásný první podzimní den letošního roku. Ahoj!
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio.

0: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Dance Radio. Dance Radio.
7: Live from the Enhanced Studios in London.

0: Well, a huge thanks to Oliver Smith for joining me this week in the studio with an incredible guest mix. I'll be back same time, same place next week with Rose Ring joining me for a guest mix to celebrate his new EP on Colorize. Until then, look after yourselves, and I'll see you next time for episode 864 of Enhanced Sessions.
1: For more Enhanced Sessions, head to the Enhanced Music YouTube channel.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Dance Radio. Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

0: 22. hodina je za námi, One Way Music Radio Show. Společně se mnou se Subgatem startuje právě teď na vlnách Dance Rádia a vy můžete být u toho. Já jsem Subgate a i dnešní hodinkou vás provedu mým trošku starším setem, kterým si připomeneme vystoupení na libereckém eventu Aquaphonic. Za mě legendární to věc. Pevně věřím, že i letos budete mít tu možnost do Liberce na Aquáč vyrazit. Během té následující hodinky si kromě skvělé muziky řekneme i něco víc o tom, kde se můžeme vidět a slyšet a že toho nebude málo a samozřejmě i nějaký velice zajímavý drby z kuloáru. Na úvod si dáme záležitost Blackout Echo, za kterou stojím já a kolega Tomas Syn. Nádherný poslech.
1: One Way Music Radio Show.

0: Music Radio Show.
1: Blackout Echo, který vyšlo na labelu Save Odd, za nímž stojí Ramon Tapia, nám krásně rozehrál dnešní One Way Music Radio Show tady na Vlách Dance Rádia. Stojím za ním já společně s kolegou Tomasem Sinem. Pokud se díváte pravidelně například na Beatport, Tracksource nebo Spotify, tak se můžete mrknout a poslechnout si i novou záležitost Tomase Sina, která stojí určitě za poslech. No a v podkresu už nám pomalu, ale jistě startuje set trošku retrospektivní z eventu Aquaphonic a z roku 2023, kde jsem na tomhletom eventu vystoupil naposledy, a pevně věřím, že se do Liberce vrátí i letos, protože Liberec, Vánoce a vůbec severočeský kraj je úzce spjat s Aquaphonicem, na který mám opravdu skvělý vzpomínky. Teď už si pojďme dát první část tohohle z toho parádního setu a v nadcházejícím vstupu si řekneme nějaký drby z kulu. Já jsem Subgate a vy posloucháte One Way Music Radio Show.
0: This is One Way Music Radio Show.

0: You are listening to One Way Music Radio Show.
1: Jak jsem slíbil, máme tady okýnko z drby, z kuloárů. Pokud se mrknete na Instač nebo Facebook festivalu Mácháč, tak vězte, že se tam můžete podívat na teaser k videosetu Golpeho a Kabroken Robota, spíš vlastně Golpeho, který nám zavíral festival Mácháč letos. Jak to bude příští rok, musím říct, že co nevidět, se představí nějaký novinky toho dalšího ročníku stejnojmenného festivalu. No a co bych mohl doporučit, určitě se těšte na nabitej Beats for Love Winter Festival, který má skvělý obsazení. Předprodeje jedou v plném proudu, no a samozřejmě partička z Ostravy se soustředí taky na tu letní edici, která by měla být čtyřdenní. Vstupenky jsou taktéž v prodeji a těším se moc, s jakým line-upem přijdou ten příští rok, protože tu laťku, kterou nasadili v roce 2026, zdánlivě těžko překonají, ale věřím, že tato parta to dá levou zadní a ten line-up bude ještě o něco víc nabušenější než letos. Zpátky k muzice, já jsem Sapgate, vy posloucháte One Way Music Radio Show.
0: This is One Way Music Radio Show.

ready, prepare to fire.

the sentence of the

No a kde my se můžeme vidět a slyšet v těch nadcházejících to týdnech nebo měsících 10.10. Vinyl Bar s Joey Whiteem a tuším, že během podzimu se ukážu taky brněnskému publiku v mým Dates Shadow kalendáříčku. Najdete venues, mezi který patří například Zlín, Mělník, samozřejmě Praha a pokud pán Bůh dá, tak se představím během začátku prosince taky v Amsterdamu. Zajímavý to podzim a zima, moc se na to těším, vy se těšte taky a pomalu, ale jistě se přehoupneme do poslední třetiny dnešní One Way Music Radio Show. This is One Way Music Radio.

Z dnešního vydání Valve Music Radio Show to bylo všechno. Moc díky všem, kteří jste poslouchali. Doufám, že jsme si tu krásnou hodinku užili tady na vlnách Dance Radia společně. S některými z vás se někde nahodile potkám, no a budu se moc těšit zase za týden tady na vlnách Dance Radia. Mějte se krásně, poslouchejte dobrou muziku a zase příště. Čau. You are listening to One Way Music Radio Show.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Loud Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Grigory.